0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio 90.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90.
1: Small.

90. Hit Radio 90.

Hit Rádio 90.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
3: Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
2: Naše rada zní,
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: Stěhováníkrbec.cz.
7: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
9: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy.
10: www.mirakulum.cz.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: Bára Baziková na Hitrádiu 90, která má na dnešek přesně, ale v roce 94 premiéru v roli Máří Magdalény v legendárním muzikálu Ježíš, který měl dneska premiéru. Já jsem Vláďa a tohle je Vladan a ten zase ví, na co si dát pozor na silnicích.
1: Pozor si aktuálně dejte na D1 na 112. kilometru ve směru na Prahu, stojí porouchané osobní auto na krajnici. Na dálnici D11 na 20.5. kilometru ve směru na Hradec Králové pak dejte pozor na osobu pohybující se po komunikaci. A na Třebíčsku mezi Vícenicemi u náměště nad Oslavou a Sedlcem před letištěm blokuje provoz nehoda. Počítejte s omezením.
2: Věda. Řemeslo.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
11: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně.cz.
16: Náplně hned.
17: Hit Radio 90.
18: Stále tropické teploty. Čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno někde i jasno. Během dne se ale zatáhne, nejvyšší teploty budou 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. A pokud by byly bouřky, a ty hrozí, tak mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
18: Když jsme se v pátek loučili, tak bylo ještě jaro. Dnes je pondělí 22. června za 2 minuty 7 a vítejte na letním Hitrádiu 90. Dobré ráno. Já se jmenuji Vláďa Řepka a zdravím také všechny, co nás ladí v Brně. Na Brno se totiž dneska večer chystá i Bryan Adams. Vystoupí tu živě a zahraje třeba i tuhle pecku.
17: Hitra.

0: 7.09 Falco na Hitrádiu 90. Dobré ráno. Meteorologové před chvilkou updateovali předpověď, takže odpoledne se na nás přižene další vlna silných bouřek. Poté včerejší spoušti na Příbramsku a jihu Čech, kde tekly proudy vody a padaly stromy, nás teda dneska čeká repete. Takže ještě než odejdete teď ráno z domu, tak zkontrolujte, jestli máte zavřený okna a jestli už nás ladíte teď v autě, tak někomu zavolejte a odpoledne raději parkujte někde pod střechou. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Phil Collins nebo Tichá dohoda. A ještě přihodím informaci, jak se dostat k lístkům na činasky. Rozdáváme ve vysílání i na webu. Za chvilku řeknu víc.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ni?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Devadesátky. Nejlepší

Madame Messie, abych pokračoval tak, jak Saš a Zaby nezačali. Jsme Hit Radio 90, je 7.23 a pokud ještě nemáte program na pátek 10. července a máte rádi činasky, tak je tu od nás pozvánka na jeden z jejich koncertů, které odehrají v rámci činasky Open Air léto 2026. No, koncertů. On je to takový menší festival. Bude zábava, bude muzika, i dobrý jídlo. A od nás to všechno můžete mít dvakrát zadarmo se vstupem do lounge. Stačí ulovit jejich hit Dlouhej kouř. Tak ten, až uslyšíte, volejte 720 868 636 a jestli se stydíte mluvit do rádia, tak zkuste naše sociální sítě. Tam taky budeme rozdávat. Teď In Excess na Hit Radio 90.

0: Tohle jsou Criss Cross. Jednak se je zapsali do dějin tím, že nosili veškeré oblečení obráceně, nejenom kšiltovky, to umí každý Vláďa Řepka, ale Criss Cross nosili obráceně všechno. A tohohle hitu Jump si všimnul i samotný Michael Jackson, který si je jako předskokany vzal na své obří evropské turné a taky si zahráli v jeho slavném videoklipu. Seal, Offspring nebo Bellini, ty budu hrát za chvilku na Hit Radio 90, je 7.34, krásné ráno.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Teď, 7 minut před 8, by se nám DJ Bobo hodil svým původním povoláním. Je vyučený pekař a cukrář. No, polkněte slinu, podíváme se, jak bude, co se děje a taky, jak se jede. Teda spíš nejede. Hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou, silnice 38, je kvůli nehodě tří aut u dlouhé Brtnice na Jihlavsku neprůjezdná. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Praha, tunel Mrázovka, směr Strahov, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh, porouchalo se vozidlo, tak očekávejte zdržení. A Vladané, co tam máš ty?
1: Pozor na dálnici D1 na 170. kilometru směr

0: 5. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme přehled aktuálních zpráv. Česko má za sebou třetí supertropický den v řadě. Už po třetí včera na některém místě u nás překročily teploty 35 stupňů. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde padlo několik rekordů. A konce veder se jen tak nedočkáme. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. I když start týdne přinese mírné ochlazení, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozjedou. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu změnit financování obou veřejnoprávních médií, který podle nich ohrožuje jejich nezávislost. 70-letá řidička v Jižní Koreji zaparkovala své auto do bazénu, kde se právě koupalo několik lidí. Nepovedený parkovací manévr zachytili kamery. Řidička a jedna plavkyně utrpěly zranění, která si nechali ošetřit v nemocnici. Zázrak na fotbalovém mistrovství světa pokračuje. Hráči Kapverd remizovali ve skupině s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čímž si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno někde i jasno, ale během dne se zatáhne a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Představte si, 60 tisíc lidí na pražském Strahově. Většina má zpěvníky v rukou a koukají na dva bráchy, kteří dokázali něco, čemu zpočátku nevěřili ani oni sami. Je to přesně 30 let a jeden den, kdy se odehrál. A přemýšlejte, co by to tak mohlo být, já to prozradím za chvilku, jmenuji se Vláďa Řepka a hraju dál nejvíc 90. v českém éteru Puff Daddy a Fate Evans 7.59. Krásné ráno.
0: Hit Radio 90.

0: Ego Aichery a Save the Night na Hit Radio 90, přesně v 8.11. Dobré ráno. A počkejte, uděláme si takovou drobnou atmosféru. Co říkáte, kdybych třeba dal na dlaně jednu z tvých řas? Do tmy se koukám. Představte si, že je 21. červen 1996 a ničemu se nedivíte. Stojíme na pražském Strahově, všude je hlava na hlavě a kolem voní krabicový víno a zborově se zpívají táborákový hity. Jo, tak přesně včera to bylo 30 let, co bratři Nedvědi Jan a František dokázali vyprodat největší stadion na světě. A dorazilo tehdy neuvěřitelných 60, někde se uvádí dokonce 70 tisíc diváků. No jo, tehdy se to tak úplně nepočítalo. A Jan a František dokázali, že dokážou třeba to, co YouTube. Takhle skvělí byli. YouTube za chvilku na Hit Radio 90.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku.
5: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno z YouTube 826 na Hit Radio 90. Tenhle ten hit není jenom o zírání do slunce. Bono jasně v téhleté písničce zpívá o tom, jak občas raději všichni slepě koukáme do zářících obrazovek, než abychom řešili realitu kolem nás. No ale ruku na srdce, v devadesátkách jsme do těch televizních obrazovek koukali úplně všichni a zatraceně rádi. A i o tom je čerstvý díl podcastu Vypalovačka. Týká se fenoménu českých seriálů.
1: Jeden seriál, který si jako myslím, že kdyby ho natočila, když teda pomenu třeba tu kriminalistiku, což si myslím, že z dnešního pohledu by se za to tvůrci vůbec nemuseli stydět. Naopak, myslím si, že třeba pro filmaře budoucí, který studují FAMU nebo prostě chtějí se tomu věnovat, tak tohle musí být vyloženě jako předloha a nějaký mustr, jak natočit jako dobrý seriál, jo? A to bez přehánění. Mm-hmm. Ale jedním ze seriálů, který kdyby natočila americká produkce, tak si myslím, že by to bylo jako obrovský světový hit.
2: A to je?
3: Tyjo, tak to nevím.
0: No, a to je právě to. Teď jsem stejně zvědavý jako vy, takže to jistí podcastové platformy nebo náš web Hit Radio 90, kde se dozvíte odpověď a hlavně tam najdete nový díl Vypalovačky. Teď Pet Shop Boys na Hit Radio 90.

0: Ranní hit Radio 90 je v 8.39 nostalgické. Spice Girls, Viva Forever, krásné ráno. Jestli si myslíte, že to oblečení z 90, co máte na dně skříně, jednou vytáhnete a že do těch džínů zhubneme, no tak optimismus především. Samotní Spicey, ty taky hrabošily věci z dob jejich největší slávy, ale rozhodli se teď své obříšetníky otevřít a vyvětrat a poslat do světa ty nejvíc ikonický outfity. Chystá se totiž obří charitativní akce. A jestli vám doma chybí kousek od Jerry nebo Victorie, stačí rozbít prasátko. Hrajeme devadesátky, jsou za chvíli zpátky, vanastovky nebo Boo Radleys.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.
6: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Boo Radley's Wake Up Boo, nakopl, že jo? No to na silnicích už to taková slava není, že, Vladane?
1: Pozor si dejte na dálnici D11 na 74. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové, stojí u Krajnice nepojízdné vozidlo.

0: platí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Hit Radio 90.
7: Stále tropické teploty, čekáme převážně polojasno až oblačno, hrozí i bouřky a ty můžou být doprovázeny přívalovými srážkami a nárazy větru a kroupami. Nejvyšší teploty je dneska 26 až 31, na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
7: Krásné pondělí 22. června, jsou 3 minuty před devátou. Já se jmenuji Vládě Řepka a slibuju, že budu dál hrát nejvíc devadesátek v českém éteru. Tak nezdržuju a hned pouštím Worlds Apart, kteří jsou důkazem, abyste se nenechali odradit prvním neúspěchem. Doma ve Velké Británii byli naprostým propadákem, ale odjeli do Francie a tam vypuklo naprostý šílenství.
6: Hit Radio

0: Jsme Hit Radio 90, Lenny Kravitz v 9.08, pěkný start nového týdne, je to tak. A chcete ho ještě zlepšit, tak jestli jste fandové Činasky a nemáte program na pátek 10. července, pojďte s námi na jejich Open Air Leto 2026, které tentokrát bude ve Slaném. A není to jen tak obyčejný koncert, ale festiválek se vším všudy. My tenhle ten týden rozdáváme ve vysílání i na našich sociálních sítích 3x2 lístky. Ty lístky mají hodnotu 2000 korun a jsou i do VIP zóny. A já mám pro vás teď aktuálně teda dva. Stačí, když ulovíte hit Dlouhej kouř. Tak až ho uslyšíte, napište si někam telefon 720 868 636 a nebojte, až se to bude blížit, mrknu.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: 90 jsou zpátky.

Keren Ramirez na Hit Radio 90, 6 minut před 9:30. Pěkné pondělí. Tak od včerejška máme oficiálně léto, tenhle ten týden začnou prázdniny a tak jsem přemýšlel, jakou nejintenzivnější vzpomínku v souvislosti s létem máme. Tak pro mě osobně je to vůně. Směs nafty, rozpálený koženky a řízků zabalených v alobalu. Protože přesně takhle nějak voněl legendární autobus Karosa, klimatizace neexistovala, takže se větralo střešním poklopem a takhle otevřel dveře. A my byli po 24 hodinách rozlámaní u moře. Jakou vzpomínku na 90 máte vy? Klidně mi to napište na Instagram nebo do studia. Šalom!

0: Jsme Hit Radio 90 v 9.38 s Whitney Houston, krásné pondělí. Náš vzpomínkový letní autobus Karosa, o kterém jsem mluvil před chvílí, teda zafungoval úplně neskutečně. Děkuju vám za všechny zprávy do studia i na Instagram, jenom pár jich přečtu. Jana z Kolína, Vláďo, úplně si mě rozbrečel, my takhle jeli v 95. do Itálie a táta celou cestu nadával a brácha hned za Vídní ztratil sandál, ale byla to nejlepší dovolená mýho života. Michal nám píše z auta, Karosa s řízkem, klasika, ale nezapomeň na teplou sedmičku, kterou jsme pili na benzínce v Rakousku, protože na studenou plechovku nikdo neměl peníze. A ještě jedna poslední od Lucie. Největší letní vzpomínka devadesátek, když řidič autobusu Karosy o půlnoci konečně pustil na videu nad hlavami kazetu se sluncem, senem a třeba erotikou. Tak hned cesta utíkala líp. Devadesátky jsou zpátky, za chvilku už s Markétou a bude třeba George Michael.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mira.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: kilometrů směrem od Olomouce na Vyškov stojí u krajnice osobní auto s defektem. Jeďte opatrně.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Timex, značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 50.
1: Dneska bude celý den jasno až polojasno, během dne ale od západu oblačnost, večer se může přehnat přeháňka nebo někde i bouřka. Teploty kolem 27 až 30, na jihu Moravy bude samozřejmě ještě o něco tepleji.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak po víkendu, kdy se Českem prohnaly na některých místech bouřky, máte možná dneska ještě plný ruce práce, ale oproti tomu ve školách, tam už se odevzdávají učebnice a vyklízí skřínky, pak se to všechno přitáhne domů, hodí se to do kouta a v září se pak najdou pytle s věcma na tělák, možná i nějaká zapomenutá svačina. Nedělejte, že je to u vás doma jinak. Markéta Rachmanová s vámi, hezké pondělí.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hitrádio 90. Tohle je důkaz, že i když se sourozenci jako děti v tom lepším případě strkají v bazénu, házejí po sobě hračky, nadávají si, tak po 20 se to nějak zlomí a můžou společně i dělat kariéru. 4 ségry a jeden brácha, to jsou Kors. Umíte si představit ty společný dovolený, kdy si třeba pronajmou půlku hotelu a všude je to na jméno Kors? Madonna ta zas tak idylický vztahy s bráchama neměla. Chystáme pro vás jeden díl vypalovačky právě o fenoménu Madonna a tam tyhle rodinný záležitosti určitě odkrajeme taky. Za chvíli na Hitrádiu 90.
1: Klikni!
2: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
1: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
1: Ideální na léto s kámošema!
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
1: Tak to beru!
2: Když hry, tak Mironet!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Na Hitrádu 90 Crowded House, australská skupina. Když si pánové pořídili společný bydlení v LA, tak ten bejvák byl tak malinký, že dal prostě název celý skupině. Dneska je pojem přeplněný barák v podstatě běžnou součástí konverzace mladých českých rodin. Přeplněný barák s předraženou hypotékou a ještě k tomu na hodně dlouho. Dál si dáváte Hitrádio 90. Budou Aerosmith, taky Right Said Fred a právě teď už Britney Spears 1028. Hezký dopoledne.

0: Ladivá zítra do 90. Kdo si chce zachovat tu sexy look, aby se dneska neměl moc dlouho pohybovat na slunci, a když tak jedině u bazénu nebo na koupališti, kam se možná z kaváren přesunou lidi s počítačem. Podle ankety je právě stín na koupališti častým místem, kde lidi tráví svůj home office. Tak hlavně, aby se vám ty počítače na slunci tento týden nepřehrály, protože teploty budou celý týden až do víkendu kolem 33 stupňů. Dál hrajeme 90ky non-stop, Rednex, taky Sheryl Crow za chvíli.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
4: Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: Stěhovanikrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

first time in Rio.

0: pojďte s námi vstoupit do zóny lásky.
1: Ty nejkrásnější ploužáky 90. let.
0: Každý den od 10 do půlnoci.
1: Na Hit Rádiu 90.

frontman Soundgarden Chris Cornell je napsal v autě, když šel v noci domů z nahrávacího studia. Prozradil, že v rádiu tenkrát špatně přeslechl zprávy a zdálo se mu, že moderátor právě řekl frázi Black Hole Sun a to slovní spojení ho okamžitě fascinovalo. Když pak dorazil domů, tak si sedl k magneťáku a během 15 minut bylo hotovo. Co z toho plyne? Že je dobrý občas v rádiu něco zašumlovat, že z toho může pak vzniknout hit. Ale ne teď, z toho by teď totiž mohla vzniknout nějaká dopravní lapálie. Pojďme na silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 v Cínovecké u sjezdu na Ďáblice směrem od Drážďan havarovala dvě nákladní auta. Počítejte s omezením, zdržení je zatím do 20 minut. Na Olomoucku

0: Fashanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 500 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
20: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
19: A dárek je váš, tak ušetřete s
21: tisknu levně CZ.
22: Náplně hned.
23: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska bude celý den jasno, polojasno, odpoledne pozor od západu můžou přijít mraky, může zapršet a taky zabouřit. Teploty 27 až 30, na jihu Moravy samozřejmě ještě vyšší.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hezký pondělí je 22. června, narozeniny má dneska třeba Meryl Streep. Na sítích připomínáme některé věci, které jste o ní možná nevěděli. Možná to, že má jednu super schopnost. Jsme společně v další hodině a já teda nevím, na co se tady těšit víc. Jsem Markéta Rachmanová, přeju hezký dopoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Tohle byl Erasure tady na Hitrádiu 90. No a tento týden hrajeme zase o lístky na Činasky Open Air Léto, což je takovej novej festiválek v reži téhle kapely. Pokud to nemáte úplně z ruky doslaného a 10. července máte volno, pak je vaším signálem dlouhej kouř 720 868 636, až uslyšíte Činasky v éteru, tak volejte. No a soutěžíme taky na Facebooku, tak nás začněte sledovat, ať vám to neuteče. Všude jsme jako Hitrádiu 90.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz/2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
6: To chce klimatizaci.
5: A kam pro ní?
6: No přece za experty na vzduším.cz.
5: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
6: Vzduším.cz.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

Láska, necestuj tým vlakom, protože je dost možný, že v něm nefunguje klimatizace a jestli je ta cesta daleká, mohla bys litovat. Paolo Habera bude od podzimu zase víc v televizi než na koncertech, protože po dlouhý době se vrací superstar. A já jsem hodně zvědavá, jaký talenti vlastně stačili vyrůst a dospět a taky, co budou zpívat, protože třeba 90-kový hit od Four Non Blondes, ten se pravidelně objevuje i v těch světových verzích, zejména v divadelních kolech anebo v semifinále, protože právě na něm porota ráda testuje, jak dokážou holky pracovat s rockovým hlasem, s frázováním a vůbec s udržením intonace v tom vypjatým refrénu. Tak teď si dáme London Beat a právě po nich Four Non Blondes a What's Up. Dál ladíte Hit Radio 90, přejeme hezký pondělí 3 minuty před 11:30.

0: na Hitrádu 90 Lighthouse Family a venku je taky nový díl našeho podcastu o fenoménech 90. let po zahraničních televizních seriálech. Co plnili obrazovky, jsme se tentokrát v nejnovějším díle zaměřili na ty české. Tak si vypalovačku dejte na podcastových aplikacích, taky na webu hitradio90.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle jsou Mike and the Mechanics na Hit Radio 90, těsně před 12. hodinou. Dáme si přehled toho, co přinesl dnešní den, taky počasí, ze všeho nejdřív silnice. Máme tady spoustu komplikací, bohužel. Na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenskem na průjezdu Horní Bečvou došlo k požáru vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s velkým zdržením. V Praze v Brusnickém tunelu ve směru na Troju stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo, blokuje tak pravý jízdní pruh. I tady počítejte se zdržením a minutami navíc. A Vlada, nepokračuješ?
1: Pozor na dálnici D6 na 15,5 km směrem od Karlových Varů na Prahu. Stojí porouchané auto. Opatrně taky na D11C na 5. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má zatím asi 2,5 kilometru. A na Pardubicku na trase z Vysokého Chvojna na Borohrádek u odbočky na Poběžovice u Holic došlo k nehodě. I tady počítejte s omezením provozu.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavit.

0: Kolika dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré pondělní poledne. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích. Nejvíce zásahů, více než třetinu, potvrdili pak hasiči ve středních Čechách a na východě Prahy. Vláda dnes rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na dnešní jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Veřejnoprávní média zahájila o půlnoci 24-hodinovou stávku. Některé pořady, například na ČT24, začínají s minutovým zpožděním. Výjimkou jsou dětské kanály. Už za hodinu začne pietní shromáždění k uctění památky popravy právničky a političky Milady Horákové. Připomene oběti politických procesů komunistického režimu na autentickém místě její popravy v areálu Pankrácké vazební věznice.
2: Lucie, díky, předávám ještě počasí. Dneska je jasno, polojasno, odpoledne od západu můžou přijít mraky, taky zapršet anebo zabouřit. Teploty 27 až 30, na jihu Moravy ještě výš a zítra to bude velmi podobné.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Všechno, co jsme měli na našem 90kovém srdci v tuhle hodinu, už víte. Tak u nás se nestávkuje, jdeme zase hrát.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
2: Tady už je nejslavnější boyband, který už sice zestárnul, ale velmi vkusně. Markéta přeje hezký pondělní odpoledne.

0: nejzajímavější věc na začátek žavýho týdne jsme vybrat nemohli. In the Summertime na Hitrádiu 90. Shaggy a taky Raven. O víkendu proběhl festival Metronom se Stingem nebo s Manic Street Preachers. Byla to výheň na letišti v Letňanech a nepolevujeme v teplotách ani o dalším víkendu. Až 36 stupňů hlásí počasáři na sobotu. Tak prodejci mobilních klimatizací budou opět pod náporem. Za chvíli Brian Adams, Hitrádiu 90.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: jen sen bys byl. A ten fotbalový pořád ještě trvá. Brazilští fotbaloví fanoušci patří na mistrovství světa k nejvášnivějším. Dokážou rozzářit stadion, zaplnit ulice barvama, proměnit zápas opravdu ve svátek. A tak ve Spojených státech je čekalo docela neobvyklý varování. Slavte, fanděte, ale americký památky nechte na pokoji. Je naprosto zakázáno oblékat soše Rockyho ve Filadelfii brazilský dres. Fanoušci tu výzvu uposlechli, takže Rocky nakonec svůj nejtěžší souboj vyhrál, protože brazilská přesla ho sice obklíčila kolem dokola, ale dres mu přes hlavu nakonec nepřetáhla.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka. Reach

0: Hrajeme nejvíc 90. český méteru, a to i pro Jitku z Kadaně, která napsala sem do studia. Ahoj, na 90. chtěla bych pozdravit všechny učitele, co už melou z posledního, ale práci by neměnili. Dělám to 30 let a ještě chvilku vydržím. Prosím o Michaela Jacksona a děkuji za váš podcast Vypalovačka. Moc se bavím. Všem parádní poslední týden školy, napsala Jitka. Tak jo, máme to nachystaný.
1: Hit paráda Juročárt se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Stejně si to vždycky zpíváte, že jo, když to slyšíte. Oasis na Hit Rádiu 90, 4 minuty před 13. Budeme si moc přát, aby ten rok 2027 byl v případě Česka i rokem Oasis, ale nic ještě nikdo neprozradil, nikdo nic ještě neřekl, Oasis dělají tajemno kolem sebe. Pojďme na silnice. Tam je to bohužel průhledné až vladané.
1: Pozor na dálnici D5 mezi 94. a 5. a s tím kilometrem ve směru na Rozvadov bude u Krajnice probíhat údržba zeleně. Na D11 na 11. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané auto. I tady opatrně. A na trase z Klatov do Železné Rudy u Běšin stojí porouchaný kamion. Dejte tam pozor.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.

0: 90.
1: Dneska odpoledne by opět mohly od západu přijít bouřky, taky přehánky a teploty 27 až 30 na jihu Moravy ještě vyšší. Zítra to bude velmi podobný.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Včera byl den otců, takže na sítích to byla přehlídka lásky plných příspěvků. Možná i překvapení, kdo všechno je táta a hlavně, kolik dětí se ke kterému tátovi hlásí. Jsme v další pondělní hodině, takhle hraje 22. červen, tak ať vám to nic neskazí.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na Hitradio 90 R.E.M. Michael Stipe má hotovou svou solovou desku, která by se měla objevit někdy na podzim. A protože R.E.M. měli vždycky velmi kladný vztah k naší zemi, tak až Michael pojede solový turné, tak Prahu by určitě neměl vynechat. Činasky mají celý léto zapikaný svým rodinným festivalem. Činasky Open Air léto. Těch zastávek je 18, no a 10. července budou hrát ve Slaném a právě sem můžete vyhrát od Hitradia 90 VIP lístky v celkový hodnotě 4000 korun. Dlouhej kouř je signál, abyste vytáčeli 720 868636. Hrajeme taky na sítích, kde jsme jako Hitradio 90, tak následujte.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Včelné na Českobudějovicku za 7 milionů 480 tisíc korun, rodinný dům v Luži u Chrudimi za 6 milionů 249 tisíc, rodinný dům v Holíšově u Plzně za 5 milionů 299 tisíc, rodinný dům v Rožmitálu pod Třemšínem za 10 milionů 390 tisíc a rodinný dům ve Studenci na Semilsku za 1 621 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
6: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ní?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít.
9: Vzduším.cz.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Devadesátky

0: Tohle je super. Krtek je jedním z artefaktů, který si cizinci odvážejí z Prahy. Jeden letěl do vesmíru, několik jich možná řádí u vás na zahradě a seriál o Krtkovi je samozřejmě stálice, kterou jsme dětem pouštěli všichni. Ale pak je tady zástup ještě dalších českých devadesátkových seriálů. Ten, co se v televizi objevuje docela pravidelně, akorát nevím, jestli se na to ještě někdo kouká, se jmenuje Život na zámku. A tak si v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka připomínáme mimo jiné jeho hvězdy. A ještě víte, kdo tam hrál? Bratra Kateřiny Hrachovcové.
1: No jasně.
2: Leonardo DiCaprio.
0: Ne, počkej, otázka pro Iva.
2: Nevím.
1: Napovědač Činasky?
2: Malátný, jo.
1: No ten druhej.
0: No ten druhej.
2: Táborský.
0: No tak ten třetí.
1: Ten, co už tam dávno
0: no,
1: není.
0: Petr Reichert. Petr Reichert vlastně úvodní, to byla taková jasný. Jako jeho role a oni podle mě využili trošku jako popularity Činasky, že ho tam nasadili, anebo naopak, že Petr Reichert čel do seriálu, aby Činasky byly populárnější.
3: No, tak Vypalovačka je na YouTube, taky v podcastových aplikacích a samozřejmě i na webu Hit Rádia 90. Jdeme dál hrát. George Michael, Elton John právě teď. Hezký pondělní odpoledne s náma.

0: Hit paráda Juročárt se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90, Prince Ital Joe, Marky Mark, Life in the Streets, v ulicích českých měst zase výheň, sluníčko praží a tak to chce ten faktor 90, který nabízíme. Od této chvíle s vámi ty nejlepší 90 poslouchají Volač, přeju vám krásné pondělní odpoledne, teď už Vladan a doprava.
1: Na D1 mezi 16,5 a 21,5 kilometrem ve směru do Brna bude probíhat v levém pruhu sečení trávy, jeďte opatrně. Pozor taky na D8 mezi 78 a 76 kilometrem ve směru na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby. A na dálnici D11 na 25 kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí Ukrajinice porouchané vozidlo. Dávejte na sebe za volantem pozor.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně si děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši

0: Dneska převážně polojasno až oblačno, někde už ale i zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zejména na jihozápadě, jihovýchodě území, nejvyšší teploty 26 až 33. No a co v úterý? Bude polojasno nebo jasno, během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, tvořit přehánky nebo bouřky, můžou být ojediněle i silné, ráno se taky vyskytnou nějaké ty mlhy, nejnižší noční teploty 19 až 11 a nejvyšší denní 25 až 32.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: V autech, která nemají klimatizaci, je teď teda ještě větší vedro, no ale dvojce Roxette to nevadí.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: V roce 1990 se tohle objevilo ve veleúspěšném filmu Duch a vrátilo se to po nějakých 30 letech zhruba do hitparád. Righteous Brothers, Unchained Melody doprovázelo takovou tu slavnou scénu s tím hrnčířským kruhem. Whoopi Goldberg za tento film dostala Oscara a na ten její výkon vzpomínáme dodnes. Za chvíli BSP, Země vzdálená na hitrádu 90.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ní?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít.
9: Vzduším.cz.
11: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Vždycky, když slyším na Hitrádiu 90 tuhletu skvělou věc Boba Geldofa, tak si vzpomenu na historku jednoho kolegy z rádia, který vyprávěl, jak byl v Praze na koncertě Stonů a celou dobu vedle něj stál právě Bob Geldof, který jsem k nám do Česka vždy rád jezdil a asi ještě pořád jezdí. A tak i proto mě napadlo se včera během koncertu Stinga, který mu teď hitu Crazy přizvukoval, pořádně se porozhlédnout po návštěvnících Metronom festivalu, jestli mezi něma právě Bob Geldof není. Ale nevšiml jsem si ho a vlastně neměl jsem ani čas pátrat pořádně, protože na pódiu se odehrávala fakt paráda v podání tří úžasných muzikantů v čele se Stingem. Stejně jako den předtím, v sobotu, během vystoupení Nicka Cavea The Bad Seeds, což byl rozhodně vrchol 10. ročníku Metronomu, ale i Manici předtím byli skvělí. No a hlavně i přes hrozbu bouřek to počasí vydrželo a popravdě ani tam nebylo až takový vedro, jak by člověk čekal. A tak ty bouřky doženeme právě teď. Na Hit Radio 90. Tady jsou East 17 a Thunder.

0: ještě i ty YouTube přijali po skoro 30 letech. Mluvili jsme tady o Metronom Festivalu, no ale i v tomto týdnu nás čeká v Česku několik pěkných koncertních zážitků. A to bude téma i dnešních tří ve tři na Hit Rádiu 90. Do té doby třeba Chris Ria nebo Lucie.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Cherry 7 Seconds doznívá na Hit Rádiu 90. No a za nějakých 207 sekund tady budou 3 ve 3. Předtím ještě taky Lucie s dopravou.
1: Na dálnici D8 na 18. kilometru směrem z Prahy na Lovosice havarovala dvě osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Počítejte tam se silným provozem. Stále uzavřená je dálnice D1. Na 254. kilometru ve směru na Vyškov u Kojetína se převrátil kamion. Poslední volný sjezd je na Kroměříž na 258. kilometru. A v Českých Budějovicích v ulici Na Dlouhé Louce před křižovatkou se Strakonickou směrem na Vodňany havarovala dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se silným provozem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
0: V úterý by mělo být převážně polojasno nebo jasno. Během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně tedy v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, tvořit přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Ráno se zase ojediněle vyskytnou mlhy. Nyní

0: Na Hit Rádiu 90 jsme si teď poslechli, jak zněl Bryan Adams akusticky v roce 1997 na svém albu Unplugged. Možná I'm Ready zazní i v rámci jeho dnešního akustického koncertu v brněnském Janáčkově divadle. Věříme, že Ordinary World zazní pozítří určitě v Praze během koncertu Duran Duran. No a stejně jako já od Činasky připomnělo letní open air akce této kapely, na které vám rozdáváme vstupenky.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
4: To chce klimatizaci.
3: A kam pro ní?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
3: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít.
6: vzduším.cz.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Red Hoti, Under the Bridge na Hit Rádiu 90. Fakt si vyčítám, že jsem ještě nenašel čas na to kouknout na ten vychvalovaný dokument o Red Hotech, co je několik týdnů na Netflixu, ale ono se to nedá všechno stihnout. Kor, když jsem při nahrávání naší poslední vypalovačky dostal tolik tipů na dohnání některých českých devadesátkových seriálů.
1: Fakt jsem přesvědčená o tom, že kdyby s divočelou zemi natočili v Americe, a klidně by to mohlo být tohle téma, protože to téma těch západních pilotů, kteří se vrátili do své země a nezískali to uznání, jaký by měli, tak je tak silný, že si myslím, že by se to jako našlo spoustu diváků i venku. Nevím, jestli ten seriál se třeba přeložil do nějakých jako jiných jazyků a expandoval někam jinam dál. Určitě by si to zasloužil a jako Martin Dejdar byl skvělý v tom seriálu.
2: To určitě to musím. A já už jsem to fakt strašně dlouho neviděl, tak se možná tady zeptám naší Saskie Burešové, kdy to v televizi dávají.
0: Teď jsem zrovna chtěl říct, že na to se taky chci podívat teďko.
2: No.
0: Dva poslední díly našeho podcastu o fenoménech 90. let jsou o devadesátkových televizních seriálech. Ten první o těch zahraničních a ten, co je na podcastových platformách YouTube kanále Hit Radio a na stránkách hitradio90.cz od včerejška od 18 hodin, tak ten je o těch českých, včetně zdivočelé země. No a jeden z předchozích dílů naší vypalovačky je taky o Eurodanceu. A tady je Eurodanceový král, DJ Bobo a jeho Somebody Dance With Me na Hit Radio 90.

0: té úžasné koncertní poctě Freddiemu Mercurymu ve Wembley. Tohle skvěle zpívali George Michael a Lisa Stansfield. My jsme si to ale teď na Hitrádu 90 dali v originále. No a za chvíli Snap.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: kapelu budeme mít brzy zpátky v Praze. OMD jsme ale teď měli i na Hitrádiu 90. Je čas na aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Stále uzavřená je dálnice D1. Na 254. kilometru ve směru na Vyškov u Kojetína se převrátil kamion. Poslední volný sjezd je na Kroměříž na 258. kilometru. Před Brnem ve směru od Vyškova se zdržíte v nesouvislé koloně převážně kamionů v pravém pruhu mezi 220. a 196. kilometrem. Osobní auta se zdrží okolo 20 minut. A s přibližně 10 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Kolona popojíždí od 7. po 13. kilometr. Může docházet i k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
4: Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: Stěhováníkrbec.cz.
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
11: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Oh.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ráno ojediněla mlhy, jinak úterý polojasné nebo jasné. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 11, nejvyšší denní 25 až 32.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No, na Hradě už se možná chystá k odeslání kompetenční žaloba, vzhledem k tomu, že dneska vláda neschválila účast Petra Pavla na summitu NATO. Vyjádření prezidenta se dozvíme zítra v 10, ale už teď nám The Cure zaspívají, co se bude dít v pátek.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: 4. srpna to bude 5 let od nečekané smrti Paula Johnsona po dlouhé nemoci. Bylo mu pouhých 50. Teď jsme si ho připomněli jeho největší hitem Get Down na Hit Radio 90. No a za chvíli R.E.M. nebo Whitney Houston.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
12: www.direct-auto.cz
13: 90 jsou zpátky.

Rozsramat se ty právě teď obohatil pondělní playlist Hit Rádia 90. Včerejšek byl z pohledu českého tenisového fanouška super. Turnaje v Nottinghamu a Berlíně ovládly Maria Bousková a Linda Nosková, která se díky tomu poprvé dostala i do první desítky a dneska tam ještě vyhrála i deblovou soutěž. No ale Kaňku na tom všem udělal před chvílí udělený čtyřletý zákaz činnosti wimbledonské vítězce Markétě Vondroušové. Za všechno může ten neodevzdaný vzorek antidopingové komisařce, která se prý nechovala podle obvyklých postupů, přišla mimo domluvenou dobu a po zážitku Petry Květové se Markéta prý bála otevřít ve večerních hodinách cizímu člověku. No a za to teď tedy dostala trest, jako kdyby měla ten test pozitivní. 4 roky. Dá se předpokládat, že se proti rozhodnutí odvolá. 90. Hit Radio 90.

0: Dodnes hraje i doma, nejenom z vysílání Hit Rádia 90. Často si pouštím skvělé album Keep the Faith kapely Bon Jovi, ze kterého jsme si právě teď zahráli tu titulní píseň. No a za chvíli skvělá Nirvana, Come As You Are na Hit Rádiu 90.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: na Hitrádiu 90, Kingston Town, 6 minut před 17, před námi dvě Lucie, Vytvar vás dopravou a Daňková s přehledem zpráv.
1: Stále je uzavřená dálnice D1. Na 254. kilometru ve směru na Vyškov u Kojetína se převrátil kamion. Sjíždí se na exitu na Kroměříž na 258. kilometru. Zdržení je asi na 15 minut. Před Brnem ve směru od Vyškova se zdržíte v nesouvislé koloně převážně kamionů v pravém jízdním pruhu, a to mezi 218. a 196. kilometrem. A popojíždět budete i na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Kolona se tvoří od 7. po 13. kilometr. Může docházet i k blokovému odbavování v tunelech Chalupice a Lochkov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.

0: taky na www.levnězčíny.cz.
1: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
6: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
5: www.mirakulum.cz.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
10: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Vláda dál nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér Babiš, doplní ho ministři obrany Zuna a zahraničí Macinka. Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní Hrad zítra v 10 dopoledne. Summit se koná 7. a 8. července. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění v centru brněnského hlavního nádraží nález letecké Pumy. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Provoz na nádraží a na železničním koridoru byl přerušený. Pyrotechnik munici zneškodnil zhruba hodinu popoledni. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude zejména ze středních a západních Čech. Rozsah škod upřesní v dalších dnech. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole zákaz činnosti na 4 roky. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června 2030.
11: V úterý ráno jedině mlhy, jinak polojasno nebo jasno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně teda v jeho západní polovině Čech a na jihu Moravy, se objeví místy přehánky nebo bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty mezi 19 a 11 stupni, nejvyšší denní 25 až 32.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
11: Schladit se teď v nějaké z těch českých řek, třeba ve Vltavě, je vlastně taky v pohodě, alespoň podle hygieniků se situace výrazně zlepšila za poslední 2 týdny, ale my se teď schladíme s Billy Joelem v jeho řece snů.
9: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Jeden z nejlepších českých hitů dekády, Karja, Spoutaná. Na našich sociálních sítích dneska přejeme k narozeninám jedné herecky velmi nespoutané ženě, která dokáže zahrát naprosto všechno a taky za to pobrala spoustu cen. Tak mrkněte a taky tam popřejte a rovnou si tam taky zahrajte o lístky na činasky.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Devadesátky jsou zpátky.

Na Hitrádiu 90, skupina, kterou jsme nemohli nezmínit v naší vypalovačce o boybandech, protože vlastně ten 90-kový fenomén odstartovala. New Kids on the Block. Teď se ale v našem podcastu bavíme o televizních seriálech. Jestli jste to ještě neslyšeli, mrkněte třeba na hitradio90.cz. No ale úplně v tom prvním díle o fenoménu MTV jsme zmínili i ten úžasný videoklip k tomuto hitu. Nothing compares to you.

0: to, co jsme teď slyšeli na Hit Radio 90, tady novou verzi klasiky od Gunů, kterou udělala Sheryl Crow, Sweet Child of Mine, se 22. června 1999, tedy dneska přesně před 27 lety, objevilo na soundtracku Big Daddy, byl úspěšné Sandlerovce Velký táta. A proto to byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. Za chvíli Erasure, předělávka skupiny ABBA, ale ještě předtím taky aktuální informace od Lucie.
1: Stále uzavřená je dálnice D1. Na 254. kilometru ve směru na Vyškov u Kojetína se převrátil kamion. Sjíždí se na exitu na Kroměříž na 258. kilometru. Zdržíte se tu asi 15 minut. Před Brnem ve směru od Vyškova se zdržíte v nesouvislé koloně převážně kamionů v pravém pruhu, a to mezi 218. a 196. kilometrem. A v Praze v Dobřížské ulici směrem od Barandovského mostu se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte tu také se zdržením v koloně.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kanionem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hitrádio 90.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete si.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Chutná jako krásný sen.
8: Vůní budeš omámen.
7: Ve Vraňanech na vás čeká
8: Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90. 90.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
4: To chce klimatizaci.
3: A kam pro ni?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
3: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít.
4: Vzduším.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady. Oh.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrál česnek, co má říz.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
18: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
19: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Hit Radio 90. Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hit Radio 90.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tiskulevně.cz. Náplně hned.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.